0: je na po šestřich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderutova.
0: Dobro ranje. Koronja svjato Jana Kamjencu so přichodže bule na starych ľudži v usmieri. Za to rozširia a zesilnia tam geriatriu, nutskonu a paliatívnu medicínu. S tým pak je tiež zviazané jasné vúznače ke koroni, praje lekarský direktor dr. Christoph Bittner.
2: Vednistvo, trojka jednače, v obsidže, še jasné za koronu steja. My sme tiež v písomnom kontakte s miestčanostu Kamjenca a s krajným radu som výčasom a v obejo so jasné za koronu staja a so úzne k tomu.
0: Za švetu dženie so budyským v okresnom semiku analýza predstajiva, pokotriež ma Kamjenská koronia liedma v úznam za strôdnické zastaranie regionie. Vednictvo koronie tole jasne odpokazuje. Zaplanované kružný obchod při mostče Mira a Lauských rýbiach v Budyšine započnú tutun týdžin dživač. Kež miesto na naprašovanie zdžili zvotora ja najprede ščiny nutskunom dželu kýže, kýž neposredne při kšižovaní šustí. Vo 3. oktobra týdža vonka rušty staječ a potom tvárenie dospunie zvotorač. Ižo 18. decembra chce miesto dživa zakončené meč, potom sú dalšie kroky za vútvor kružného obchoda predvíčané, kýž chceďa od nalieča 2028 započeť tvárič. Zakletuši Mezinárodný folklórny festival Vúžica je sa nímale cice či skupinu přizivivo. Zajím na vústupe ve Vúžicu maja miestruhým cúky z Koreje, Puerta Rica a Arménijskeje, tak rikaše čera na vúbioku festivala. V odpie štyrinjúského svíđenia je plánovaný kajš zajšvy. Přivšim pak vúbiok situáciu na kultúrnym polu obkečbuje, kdež je džin a mene penes k dispozícii, tak Katarína Jokova, jedna předsedka vúbioka. Prostvo vo spíšovanie festivala sú stajené, přizvolené pak penese ište nisú. Kurova Akademia Budyského Rotariového kluba hotuje so se zakončacimi probami na svoj beneficný koncert, kýž bude nedželu popodňu Michalský cokvi Budyšinie. Kež praje vône zamovite Friedemann Böhme, vobdželi so na nej doromady peča posta spivariu a spivaku. Koncertče zmeja tiež peč solistu, serbska solistka je Maria Unčova. Kur převodža kur orkestr Kur převodža orkestr serbského ľudového ansambla zhromadne s hosćimi. Cečina spivu koncertného programa v obsteji ze cyklusa počasu Korle Augusta Kocora a Andrija Zelleria. Vunožky koncerta vinuja so na dobro svetového programa Rotariového kluba k utupeniu špinálneje mortvice. Gmina Hajštruska Hola chce nové tvarske ležonosće za domorodných předšahovacích a naurodníkov odkryč. Gminská rada je na svojom zajšvom posiedzeniu předače viacorých ležonosćov na šelakých miestnách komuny v obsamknuva. Na horách, Lenie, Bluniu a dalších sach môža si zajímcu přichodže tuž kišku tvárič. Aktuálne má gmina viacore tvarske ležonosće, kýž sú ižo odkryte. S tutými napravami máte so vúviče komuny podpirač a nové živienské rumy nastavač. To bych upovešče, kýž namakáče tiež na našej internetovej strane abo dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: A je odrania kúriava, když sa tá potom zmíne veľa slunca, temperatúru mes 17 a 26 stopňami a vecík trochu přibera.
3: Štož vopkrat nastupa v našej končine šodere beži, nám žane aktuálne vopkratne pokyve nepředleža, tu iš přejmo do pojizbu do džensnejšie srede 4 po napo 6 Čeche.
1: Serbský rozvoz.

0: Dženca, Barbara Kajzerová dreje viac zjavne nevustupia. Ale ve serbskim rozvosu ju nadal svišiče.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
2: Kašnetko, šestčodžin štonače, jule je Barbara Kajzerová, obo kaž ja ju tiež menuju Barbara Kajzerová. Dobranje, Rene zos Češice tu, bala nas. Dobranje.

0: Polícia z G.
1: Pondželu popodňuje voľďo nakladného auta mez Bočnicu a Otendorfom zjezdna a štyri zajú a do škytnie plánky prasnú, dohromady cínače polubu obškodžených škoda 5 400 €. Nazbožo so 43-letnú nie zraniu. Noce na Pondželu sú neznači nesvačanským parku by rúach pobyli rúmnosť, že přebokali a viacero 1 000 € sobu zali. Vecna škoda 3 000 € kriminálni technikario sú sliede zavieščili a policia pat dále přepytuje. Na Hopovej Budešine je so Pondželu ráno nezbožo s mopetom a autom stalo 26-letný chceše ze svojim Honda na Bibelové namiesto odbočič, přitom převidža povšim zdaču vodžaku mopeta, 17-letná so při zražce lohce zraní, nastata škoda 6 000 €. A Radebergu je jezba 47-letnije Muri Domského skončiva, jako by je po rodovi ze svojim golfom popuču zrazu do Domského a do Murie, umienka kapšinže do korunie, škoda při auče 1 400 €.

0: Runway.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Korunja svjatoho Jana Kamencu so přichodže bule na starych ľudí v úsmieri. Za to rozširia a zesilnia tam geriatriu, nutskonu a paliatívnu medicínu. S tým pak je tiež zviazané jasné vúznače ke koruni, praje lekarský direktor dr. Kristof Bietna.
3: Vednístvo, trojka jednače, v obsiedže, vše jasné za korunu steja. My sme tiež v písomnom kontakte s miestčanostu Kamenca a s krajným radu som vyčasom a v obieho so jasne za koronu staja a so uznaja k tomu.
2: Zajšvý týdžin je so budeským v okresnom semiku analýza predstajiva, po ktorýž má kamenská koronia lidma v uznam za strôvodnícke zastaranie regionie. Vednictvo koronie tole jasne odpokazuje. Zaplánovaný kružný obchad pri mostče Mira a Lauských rýbiach v Budešine započnú tutun týdžin dživač. Kež miesto na naprašovanie zdieľi z votoraja najprede s činu nutskonom dielu kieže, kiž neposredne pri kšižovaní šustí. Od 3. oktobra chce Džavonka rošte staječ a potom tvarenie dospunie z votorač. Hižo 8. decembra chce miesto dživa zakončené mieč, potom sú dalšie kroky za vútvor kružného obkada predvíjane, kiž chce Džavot nalieča 2028 započeť tvarič. Kurova Akademia Budyského Rotariového kluba hotuje sa ze zakončacimi probami na svoj benefičný koncert, kýž bude nedelu popudňu Michalský cirkvi Budyšinie. Kež praje vône zamovite Friedemann Böhme, vobdželi sa na nie doromady 5 a posta spivariu a spivako. Koncertče zmeja tiež 5 solistov, serbska solistka je Maria Unčova. Ko převodža orkestr serbského ľudového ansambla zromadne s hosčimi. Cečina spivu koncertného programa v obsti ze cyklusa Podčasy Kole Augusta Kocora a Andrija Zeleria. Vunožky koncerta vinuja so na dobro svetového programa Rotariového kluba k vutupeniu špinálnie mortvice. Gmina Halštruska Hola chce nové tvarske ližunosče za domorodných, přečahovacích a naurodníkov odkryč. Gminská rada je na svojom zajšom posiedeniu předače viacorých ližunosčov na všelakých miestnosťach komúny v obsamknúva. Na horách, Lenie, Bluniu a dalších sách môža si zajímcu přichodže tuž kiešku tvárič. Aktuálne má gmina viacore tvarske ližunosče, kiež sú ižo odkryte, s tutými napravami má tý so vúviče komúny podpírač a nové živinské rúmy nastavač. A to one bychú naše renče povieste, kiež namakáče tiež na internetných stronách abo damotný app MDR Serbia.
1: Viedro.
2: A potom so je so nazemská renča kúriava zminová, veľa svunca a dženca ešte raz temperatúry hač k 20 stopňam, vecik pak pomal přibera.
4: Našim koncu dere beži nám žane vopkadne pokyve nepředleža. Přijedšte dere do džencnejšie srede 4 po napustit miše.
1: Serbský rozvoz.
5: Zum Pies, wo du pschi morju.

0: Neuem Kotze stellet Nitterklippe Wujitze jedo drehen Napanje soje natürlich Polacher Wukach hische Durchstopperhiba.
1: Wortschien, so Jensa Rano Ritschi. A, so Chitame Vinoina.
2: Ja, Runje Wottem, bisher ja dich serbske Nuine Cera Vetscha, Menuice Zoratario, nitko je šač do poslednjeho vokomika, Svončne hodžine Vuživaja, so bychu šitko domkovali. V smyt Cera Prinidžin Kukurice pobildi, tak reka od Achima Rede z Ratarskeho zavoda nahore, doromady maja 180 hektarů, pola kvoko nesvačidva a hore, a tež na polach ve vůjkých žarách, a tež vokovo votrova a javore. Achim Reda si myslí, že budu skoro cvý měsac kukuricu žněč a ju potom do nesvačidva zvozič, že bychu sezonětka tam sušili, tak písa ja v sábských novinách. Pošitko nesu Redžice dotaj s letušími žněmi spokojom, tak Matias Reda dále s ječmenjom sulica jara spokojom, za to nie je rypik cilitejko vůně, skajš su očakovali poriadku pak bych už nepšence a klibové rožky. A tiež Kruščicach biorata Ignac Vesela hišče pilnje nepležnije, pošitko nie pak tieši, že na dobre vunožky zladuje, vo sebe pola pšence miachu tajku dobru kvalitu, kajš hišče ženie. A přemalo dešča je pono tomu pola lupine k tomu vedvo, že nie sú to docpili, što sú si předozali. Hej, a kak dalších ratarských zavodach upadá, to môžete si prečítať v Serbských novinách.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Korunja svjato Jana Kamjencu so přichodže bule na starych ľudži v usmieri. Zato rozširia a zesilnia tam geriatriju, nutskunu a paliativnu medicínu. S tym pak je też związane jasne wuznacze ke koruni, praje lekarski dyrektor dr. Christoph Bittner.
2: Wiednictwo, trojka jednacze, w obsiedzie, że jasne za korunu steja, myśmy też w pisomnym kontakcie ze mistrzanostu Kamenca a ze krajnym radu, knezom Wiczasom, de wobejo, co jasne za korunu steja a co wuznaje k tomu.
1: Zajš v tydženje so budyskim v okresnym semiku analýza predstajiva, po kotriž má kamenská korunia liedma vúznam za strôvodnícke zastaranie regionie. Vedníctvo korunie tole jasne odpokazuje. Zaplánovaný kružný vopkat pri mostče Míra a Lauských rýbiach v Budyšine započnú tutun tydžen dživač. Kež miesto na naprašovanie zdžili, zvotoraja najpreduščine nutskunem dželu keže, kež neposredne pri kšižovanišču steji. Vod sreč oktobra chce ja vonka rošte staječ a potom tvarenie dospunie zvotorač. Ižo 18. decembra chce miesto dživa zakončene meč, potom sú dalšie kroky za vutvor kružného vopkada predvidžane. Za kletuši Mezenarodny folklorny festival Vúžica je sa nimale cice či skupinu přizivivo. Zajím na vústupe ve Vúžice maja mestrujem cilky z Koreje, Puerto Rica a Aminiskie, tak rikaše čera na vúbjoku festivala. Vodbiel 4 dňovského svedženia je plánované kajš zajšve. Přiušim pak vúbjok situáciu na kultúrnym polu vopkečbuje, kde še džena mene penes k dispozícii, tak Katarína Jokova. Prostwo vo spisovanie festivala sú stajené, přizvolené pak peniaze hišče nesú. Korová akadémia budyského rotariového kluba hotuje sa so ze zakončacimi probami na svoj benefičný koncert, kýž bude nedelu popodňu Michalský cirkvi Budyšine. Kež praje vône zamovitý Friedemann Böhme, obdželi sa so na nej dohromady peča posta spivariu a spivaku. Koncertče zmierte špeč solistu, serbska solistka je Maria Unčova. Kôr převodža orkestr serbského ľudová ansambla zromadne s hosčimi. Cečina spivu koncertného programa v obsti ze cyklusa počasu Kole Augusta Kocora a Andrija Zeleria. Vunožky koncerta vinuja so na dobro svetového programa Rotariového kluba k vutupeniu spinálnije mortvice nimse kinderlému. A to bych u naše povešče, kýž namakače tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Aj krásne skáženie slunca, rajnča kúriava na zemská, potom vyššia vedra rio slunčný džin, mies 17 a 20 stopnými dženca a přitom přibíraci vícik.
3: Stolz Wopkat nastupa. Wenn naszym koncu der Rebeji stere pona posmiche. Przejmoj dobru jezbu do dżensniejszej srede.
0: Serbski rozwóz.

Rád vás galgeminská ráda, zetka sa dženca večo naposledných na vonjovej vobore Minakale, Trebinská večo sedmých ve domie dôrstvo ve Trebinje. Dživinská gminská ráda sa potom jutce zetka a to večo sedmých prezúce. A jutce potajkým vulka vec Hrajbičanskej vyšej šuli, tam reka napovanské miestného tu je start. Je to zaredovanie za šulaky, šulariu a starších od 7 do 12 letnika z bližšej okoline. Oni zmeja skvádnosť sopola tujšto zastuperiu regionálnych závodov a institúciu, každéž pola povanského poradovania vo povanských možnostčach a perspektívach vodajče po zakončeniu šule informovač. Hej, potajkým jutce, 8.10. Predstají ve Voklecach Benno Vauda, kýž sa vúbierne vúznaje ve staviznách Voklečanskej sy, abo sy Voklece svoju dokumentáciu ve ambulantnej ľadarni Voklecach a to bude knižka, ktorá šrika stavizne a stavizničky kúha voku o korone Maltézu Geschichte und Geschichten um das Reckelwitzer Malteser Stift Krankenhaus. Wo naslednost ve ratarstve bunže jutze vedomite sa cato ve Strožipolda Hučine a to vod ranja džuvečich do pšipodnja na po jeni.

0: Pečmenčno dosmeche, a to je čas za Hanku Žurovu z Radvoria.
1: Nábožné slovo.
2: Buď chválen Jezus Krist. Dženca opomíname svečen sviatie Marie Kráľovne Rožuca. Tuto svečen je bamš Grigor Cinaty v leče 1570 venoval jako džak za dobyče křesťanských vojskov nad Turkami. Jeho předkradník bamš Pius V by do bitvy celú Európu namovil so Rožuc modlič. Svišu drude, so je modlenie Rožuca vostudve, so stajne vospetovať se. Dopomnil sa, kak husto môžu vospet prajiť, mam če rade, lubujúče. Stajne zas vupraju samsne svoa, dyše mi človek lube a vážne. Při vospetovaniu modlitvy strova se Maria, sa môžu mysle putať, sem celé při sebi, šo ve mni je modlitva. Rozpomínať sa modlenie Rožuca je buď k viernemu zetkávaniu s Bohom, k zhromadnosti potajstvo Jezusovho živenia. Nech je tu ta modlitva, kajž vúznače, ľubujúče, Božo,

0: Vorči so dženca rano reči. A to čitame v novinách.
1: Aj viacore medie rozpravia a tiež naši nimsce kolegojo sú včera navíčo ižo rozpravili zo mlokania Sachsenmilch Leppostoffe kunc leta džil produkcie Zaurie. Rečnik předozačelskej skupiny Teo Müller je odpovedný artikel Sachskich novin v obkručiu, potrichená je po takým tvároškonia inkluzívne přísvušacích produkcijských, zapakovanských a tiež zariadnických v obvuku. Jako příčinu je předozače podalo, že nehodí se tvároškárně hospodářce, jak se vopospodářeč. Tvároškárně s obvukom mozzarella, tak říká, nie je potřešená. Podle Sachsenmilch v Leppostoffe je dživa nědže 10 000 dživavých.

0: Чеходла? Как? Что? Лексия, прошу со!
1: А то пома... Хай, че та бетина е во тем шесвечена.
2: А то су нормальне коки.
1: Хай, кисаве со не уживая.
2: Жотне, я би рачо јет.
0: Витай, тай.
1: Витай, Лексия.
2: Добре ранње, Лексия.
0: С чим експериментуеш, Йозефина?
1: З коками в мезвочу. Видиш те колеска?
0: Хай, а хай.
2: То со дживаш, Лексия, або...
0: Hej, opravdže, nejsem to ještě viděl, ale vím, že se ona rade užívá, tak kolka mě zvoču.
1: A čeho dla? Če ta betina chce faudám zadživáč, ona praj.
2: Funguje tato, Lexio?
0: Kolka má věle vůžnoty ve sebi a se o to postará, že se poru mě zvoču pomenča a netrebavši tuk neprodukuje.
1: A pomáda to netkdež přečivo faudám?
0: Indirektně tola. Vůžnota koki je vele hodná. Mimo toho skutkuje tuta zelenina antioxidativna. To říká, ona kožu podpěruje zastaruje a škytnu funkciu kože zdrží a obnovia, zo nebe tak spíšně zestarila. Tež můžojo kvádu se kokové koleska na mezvočo a vo tutej lepši ne viedža. Nic jenoš vaju četa betina.
1: To je potakým přírodný sredk za malo fenko.
2: Kak da poprom tute faudy nastanu?
0: Faudy nastanu, dokež zubi koža vůžnotu a nie je jac tak elastiska. Čevo produkuje za to zamovite kolagén a elastín?
1: A daj me hodač. Když byvaš starší, so to zmeni.
0: Tak je. Z přiberacej starobu produkuje čevo menje kolagéna a elastina, štož k tomu vedže, zobyla koža čenča a menje elastiska.
2: Převiele slunca zavišče ty škodí, abo?
0: Tak so praj, haj. A když človek kúri abo stres doživia, to kožu přidatne počežuje. Tým stavie tvorí ona malé linie abo poupšenia, a to menujeme faude.
2: Ja netko skončne snedam, Josefina, hej? Nevím, kak do to pola tebe ište traje.
1: Ne dom sem hotua. A potom by rade šajku kakao piva.
2: Kiš mám jači netko zvarič, abo?
1: Hej, prošu.
0: Kriane džin, mamaj.
1: Božeme! Božeme.

0: Kalbičanski šulski kor, jošče je svet poriadku, je napu džive Čech.
1: Serbski rozvoz. Povješče. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Korunja svjato Jana Kamencu so přichodže bule na starych ľudži v usmiri. Za to rozširia a zesilnia tam geriatriju, nutskunu a paliativnu medicinu. S tym pak je tež zviazane jasne vúznače ke koruni praje lekarski direktor dr. Christoph Bittner.
3: Vednistvo, trojka jednače, v obsidže, še jasne za korunu steja. My sme tež v pisomnym kontakte ze mistrzanostu Kamenca a ze krajnym radu knezom Vyčasom a v obejo so jasne za korunu staja a so vúzne k tomu.
2: Za švytý džin je so budyským v okresnym semiku analýza predstajeva, pokotriež má Kamenská korunia lidma vúznam za strôdnické zastaranie regionie. Viednictvo korunie tole jasne odpokazuje. Zaplánovaný kružný obchod pri mostče Mira a Lovských rybiach v Budyšine započnú tutun týdžen dživač. Kež miesto na naprašovanie zdžili zvotoraja najprede s činu nutskunom dželu kieže, kiž neposredne pri kšižovaní šustí. Po 3. oktobra chcieďa vonka rošte staječ a potom tvarenie dospunie zvotorač. Hižo 18. decembra chce miesto dživa zakončené mieč, potom sú dalšie kroky za vútvor kružného vopkada předvidžané, kiž chcieďa od nalieča 2028 započeť tvarič. Za kletuši Mezinárodný folklórny festival Vúžica je so nimale cíce či skupinu přizivivo. Zajímna vústupie ve Vúžicu maja miestruhým cúky z Koreje, Puerto Rica a Arminijskie, tak rikaše čera na vúbjorku festivala. Vodbie 4-dňovského svidženia je plánovaný kajš zajšvy, přiušim pak vúbjork situáciu na kultúrnym polu obkečbuje, čiže je na menej penes k dispozícii, tak Katarína Jorková je na předsedka vúbjorka. Prostwy o spichowanie festiwala są stajene, przyzwolene pak pieniądze jeszcze nie są. Kurowa Akademia Budyskiego Rotariowego Kluba hotuje się ze zakończacymi próbami na swój beneficzny koncert, gdyż będzie niedzielu po południu Michałskiej Cerkwi w Budyszynie. Kiedy prawie wony zamówity Friedemann Böhme, wobdzieli się na niej do romady 5,5 spiewariu a spiewaku. Koncertče zmija tež 5 solistov, serbska solistka je Maria Unčova. Kur přewodža orkestr serbského ľudového ansambla zhromadne s hosćimi. Cečina spevu koncertného programa v obstiji ze cyklusa Počasy Karla Augusta Kocora a Andrija Zilleria. Vunožki koncerta vinuja so na dobro svetového programa Rotariového kluba k utupeniu spinálneje mortvice, štež je nimse Kinderlimung. Gmina Heilstruska Holar chce nové tvarske ležonosće za domorodných přečahovacích a naurodnikov odkryć. Gminska rada je na svojem zajšom posiedzeniu předače viacerých ležonosćov na všelakých miestnosťach komuny v obsamknova. Na horách, Lenie, Bluniu a dalších sach môža si zajímce přichodže tuž kišku tvarič. Aktuálne má gmina viacore tvarske ležonosće, kiž sú hižo odkryte. S tutými napravami máte so vúviče komune podpirač a nové živinské rumy nastavač. To bych upovieste, kiž namakače tiež na našich internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Na zemská rajnča kúriava so pomalu zmíny, potom zmijeme dženca. Tožto svonca vostane sucho, živé slibro zalieze dženca z 0 na 23 stopňu a vecik pomalu zaso přibiera.
0: Deštu kvílu, štyri po napu dživečich, nám žane vopkát nepokyju nepředlíža tuž, přijedče dere do džencnejšie srede.
1: Serbský rozvoz.
4: Zgromadnie sme młodzi, zgromadnie sme starsi, tu je sam sny pucz nam wiesty. Sam pak nie mosonisz, sam tyś nocyś nank.

0: Konzlita Korunja sjato ja na kamenco potekim svoju porodu staciu zaurie, pšitem vostanje, to je vednistvo čara hišćera sapskemu rozvosi vopkručivo. Pšičina je niska ličba porodu. To je za hospodarski problem, ale nic jenoš. Za dobre likovanje je menujci tež vista rutina trebna, rozkvađe likarski direktor Korunje dr. Kristof Bietner.
1: To zno dliši čas tun trend bo, za su šetce jace sa také ličbu žádali, že jen taká tak veľa dobitých pádov obdživač na leto, že by jen dopokázal, že jen tú kvalitu přinese. Jen v istý čas je to tak bolo, že je kúža menša korona spotová, a tie najväčšie operácie činíš, napríklad pankreas a také vece, to si mňa šetco za vopak mil, dokýž tam tá logistika s žilami pobrachuje, tá expertíza, a v tých pádach je to jasné opronené, že jen praje to služa na centrum. To ja nemám za vopačné, runočasné pak pon rika, že má centrum, co se s takými vecami prvným reže zabierač, a že má sa te tamoživo to odlačinič. A za to dáve pon tún zakvádne zastaranský nivou, a to smúmo pon.
0: Hej, a kak netko dále, kak so přichodže kamencu v úsmeria. To zaniče po sledovacej štučce, netko je vosom po napúdžu večiš.
2: Piatroke kunce kýla, zas nima tydžen je.

0: Podeske v okresne semik je zajš v tydžen kamencu a v okolinje nemir v ubudžiu. Tam bi se menujce predstajiva analýza strojotnisko zastaranja v regionie. A po tu tedre kamenska korunja Sviato Jana žaden převulki vuznam za region nima. Tu a tamžno so samostrach širiše zosti korunja na račkach. To pak netriši, kajže Mirčin Venk v rozmove s vednistvom korunje zonju.
1: Kamenska korunja je vista a vo sebe tiž važna. Tole posredkovače novemu jednačeli korunje Dietmari Einemu runje tak važne kajž lekarskemu direktori doktori Kristofi Bietnari.
2: Te vůznače je jasne za Kamenc a tu in konsekvencu te analýze som nesme trebne tu dobe in jasne odpokazač.
1: Problematiske za nich je napšikvat, zo su analýšča s votličenskými datami budeskeje a vojoruskeje kliniky dživali tola nic s kamenskými datami. Obmezovanje na serbski sedlenski rum tež za spomožne nimaja a nuzove ambulance same kamencu koždy leto na 1,4 ľudí zastaruja, stacionárne pády seba sobu neličene. Zomuli tole tamne korunie bezeše odpopadneč na tem kamencu dviluja. Jasne pak je, zo pisa kamenska korunja tu kvilu čarvene ličby. To šak je nimo niskeje ličby porodu pšičina, zo so porodu a stácia zaurie. Přichodže mjela so korunja hospodarsce nešč a voto starač maso od septembra Dietmar Eine jako jednačel. Jeho nadavk je přeštrukturirovanje korunje. A k tomu sluša zo ona dále svoj profil vůdci, doktor Kristof Bietnar.
2: Koruna šasno so nekotri leta novo vůsmiri odpovedujo tomu demografickému výču, to rekate Čežišto buđe dále starša bývaca ľudnošť, čím starší jen buđe, čím haj Kipre jen ja, a čím Češo se jen činí a čím hušišo jen kore buđe, a to buđe naše Češišče dále vostač.
1: Zato su mjezdruji mnudskonu medicínu z novej šefovi lekarku zeselnili a ličbu vožov geriatriskej stácii zvyšili. Pomierne nova nuzová ambulanca a taká takýžo silná širogia to budo spolnitej.
2: To je šo na to usmerené, zo to v celku šo dosobšíma a romadže beží a za paliatívnu medicínu smo tež ište ci voži jace nastaje trojka tam smo pola dževeč, geriatria tu kvílu pola šešča cicci, što ješ ko voko ište dále možno to tu kvílu ište nejo konkrétne téma, ale to mám mošové vočku a smo to otevrení zaušo, ale to by najprejmo te kondície prúvač.
1: Jasnýši profil a silnýše usmerenie pak nereka. Zo je korunja jenošišče za starých ľudí. Vo sebe nuzová ambulanca v ostane zaušich prají doktor Kristof Bietnar.
2: Kde se riznu, kde se storču, abo zo je možno zasím se kušť z vama ovizo, šo to môže k nám činč, môže o to staramo, šo môže so po nás predstajč, môže to vobladamo, dalokož možno so mo sami o to staramo, jeli to nie je možno, máme všetko krutký puč k našim partneram v Budyšine, abo v Vojorecach, v prvním rieče, Drude tež do Drezžana, s tými sa mu otrčímo a ten nám pak jem pokýdaje, abo te paciente přeozaje, abo to sa mu pondále staramo.
1: Za tajke zakladne zastaranie však je korunja kamencu tu a tým vidža tež svoj vúznam.
0: O přechodnem vúsmereniu kamenskej korunje je Mirčin Venk rozpravial.

0: Kožne słowo.
1: Słyszycie nitko krótko dodżowecich od Hanki Żurowie z Radworja.
2: Buď chwalen Jezus Chryst. Dżęca wopominamy swiecien Svjatije Marije Kralowne Rožuca. Tutu svěčen je bamž Grigor Cinaty v leče 1573 věnoval jako džak za dobyče křesťanských vojskov nad Turkami. Jeho předkladník bamž Pius V by do bitvy celou Europu namovil so Rožuc modlič. Svyšu drude, so je modlenje Rožuca vostudve, so stajne vospětovace. Dopomnil so, kak husto môžu vospět prajit, mam če rade. Lubujuče. Stajne zas vupraju samsne svoje, diše mi čuje klube a važne. Při vospitovanju modlitve strova se Maria, samožu mysle putač, sem cele při sebi, šo ve mni je modlitva. Rozpominat se modlenje Rožuca je buč k vernemu zetkavanju s Bohom, k zromadnosti potajstvo Jezusovo živenja. Nech je tuta modlitva kajš vuznače, lubujuče. Božo, lubujuče.
1: Praj Hanka Žurova z Radvorja. Nadoko a zamovitost či tamniše je vosade, a tute je a dalše nabožne svoje a nabožne vusovanja namakače tež na našich stronach internete a v našej app MDR Serbia.

Jonežli až při obrošiame sa aktuálnym čojňam, kde sa znieš predne sarský spiu, přiúdaj gluku by mogol byš moto toho dňa. Som si myslíva, to je Tite Štucký, ako nento slyšeš. Andreas Kejske ju vám uspíva.

0: Ja, som słyszała, aż myżymy se wesipny ten raz na nowe udarze naszego serskiego tyżenika nowy casnik jaselisz, dokulasz, myżymy se jaselisz na 12 boku. To jomy już o przerażliwa redaktorka Jill Francis Ketlicoyc, wena jonin to przy telefonie.
1: Jo, to ja cele przerwiet, a usledki o rytny begroniwa, to ja se rażiło.
0: Máš o gvonu tému ten raz na prednym bodce, abo tak, se s veľkým artikelom?
1: No na prednym bodce ten majú přece i samskú veľkosť čer artikle, k tomu môžem také ešte přiš, ale gaž prašašo, lec da jo vysipný fokus, bo ja groniva serska drastva, dokulaš to jo ve vytarých artiklach jadna téma, also šako rake aspekte, jo, to se zachopio napríklad tým, až jo se w Gołkojcach oktoberski Swieżin zwiesił, a tam jo serska drastwa wysypną rolę grała, jo se prezentirowała w dwieju towarzystwowu, a dalej to, że z nimskorycnym tekstem na cewem bodce serska drastwa z Malinia jo se wyżywiła dla wysypnego angażmenta, to jo rytna wiec, also Malin to jo Greifenhain nimski, ako groniony artykel jo w nimskiej rytce, ale takie rytne fota to jo jo, raz begroniva celu unakša vesipna drastva, tome rošo se ogledaš a se predsvetaš. Dalej to, že s tým až jo ochozajnská domovinská kupka svešiva svojo 80-letné obstáše a v tom zvisku jo se také ešte uzviknulo, kaká vážna jo za nich oprovanie ochozajnské drastvy. To slúša k tomu a se vie, až jo se predstavil film Mec drastvy v Rubinie jo téma a kaká jo byla ta diskusia veľkým zemná vec za našu šéfredaktorku Katalín Poradskojc, ako ja tam veľkým rada dojeva a se informirovala.
0: Čo ešte mimo toho byli duce?
1: Ja som ten raz z Gery Sejžova, ja som viele textov převožila, dokulaž my sme dostali viele materiála a som také básliva, jo, som sebi umyslila veliku kšicovku, na zemsku kšicovku, to namakajošo na slednom bodce casnika. Na 12 bokách viele cytaš, to jas naš také napinajúce a raz gödaš, jo, snaž rytna vytmena.
0: Na kuždu pát. A to také veľa živa, jo, to nie je tak ľaško, mogu si predstaviť.
1: Also, to jo už o mesece předtým sa zachopilo to živo, dokulaš, jo, to jo gvúpe, gaž tam nastanio zmölka, to musíš také zacasa do korektúry dáš, až to všetko pasujo. A tak ľaško to nie jo, ale to gato jo my musím přiúdaš veľa šposa.
0: Ale co my ga také ešte do druhých regionov gledaš, Nicka, vrť, že gaž čo te artikely pen dostali?
1: Rytne napríklad, až sme dostali z Börkou, a to sme tak skázali, až sme dostali to rejované živenie Mine Vitkojc. No, to je vesipný rejovanský projekt byl. Sledný raz jo sa pokazal na dňu Nímskej jadnoty, v tom jo nám napísal text Peter Becker, učobný žík, za to také vrtňogo jo text v novém domciku za štít pred viedrom. To jo za te Žiši, vítaj Žišovne, v Radušu, také zajímavá vec, jo, až tam sú neco novo natvarili, na nogi stajili, mám také za zajímavé, dokoláž to ja vítaj Žišovňa s takým fokusom také na gölu, na prírodu, a to ja v zvisku jednogo cevego Žišeceho boka môžem už ogroniš, a což jo také zajímavé, abo jo fokus také dla toho, až jo na prednom boce, to jo, až jo ujšiel miastem stvrte nakvad knigvo Verschwundene Dörfer. Te knigvo su se predstavili v Slepem, v tamnem serskem kulturnem centrum je, a v tom jo rozpravil za nás Just Schmidtchen.
0: Po takém buže ta zase písane casnik se s viele temami, se s 12 bokami ten raz. Při telefonie jo bola Jill Francis Ketlicoyc. Žicem šeknem ve vašej redakcii ešte redne týždeň.
1: Da sitzen wir warm, serviert hier Rönnost-Tee. Mich ist der hier.

0: Kukuřicenia.
1: Kristina Klimová stešná ako znajome ze Serskego muzea hove mišče, žošio kuratorka svýši žínca svoj píš a šešťasete bostak. Cvonky kupky Serska námša jej učobne gratulujú ako teke Spichovenského tovaristva Domunískego muzea dešne. Strovie, mec a derimeše žuci jej gratulante za pšiduce živenské leto a kradu jasove bostakové svýžin. V kresu ľubeje famí a steje dostanja ušti Vesobinsku gratulaciju, a to wird Gregora Klima.
2: Welche Pflegeangebote gibt es? Wer unterstützt im Alltag und was kann Nachbarschaftshilfe leisten? Darüber informieren und beraten verschiedene Anbieter heute in Lübbenau. Auch Gesundheitsvorsorge und Möglichkeiten, Krankheiten vorzubeugen, sind Thema. Besucher können ihre eigenen Fragen mitbringen und Kontakte zu Anlaufstellen in der Region knüpfen. Der Gesundheitstag läuft von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.
1: Ja, to nie je to ta gratulácia boa, ale ja ho dále gratulujem. Katarína Šejcojc zohoze, abo Katka, ako k nej teka gronie svýši žínca svoj jadnosti národný žen, starejšej Diana a René jej učobne gratulujete a my se ľubem pestroveniam přizamkňome. Šo dobre ježice mi do pšichoda a aby se ježice nja doponili.

Dolno Sarska Schadovanka leto so povedzi, ako stržašča letah predne raz ne bužo, vodom smo ju že rozpravili. Zavožba za serski ljud jo ju vetkroniva, po jih meninju vesibne přemalo zajmatla za format v Dolni Vužice. Za tih, ako su rad přišli na Schadovanku, jo to zavešte tužna vec, ale mama ga alternativu. To jo Gorno Sarska Skadžo Vanka, ta bužo 1. a 20. novembra v Gščincu Krona Budušenje. To bužo veliki event s korom, reju, ze študentským kabaretom a šo se vie na Sarske. Po informáciách závožby dostane šo krátky online na platforme eventem a to vet 3. novembra. Závožba, co organizirovaši veliki bus, ako ježo ze šiknými zajmcami do Budušina a na tom živa ninto so buživa šarka Zuzan Lichňokova. Išči njama dokratnejše informácie za na Svena by se jaseliva, aby byl bus pône a na zgromadnu jizbu do Budišina se juža jaseli. S našim mogu ve příhože startováš se s novým formátom dolnosarské schadovanky. Nažija je velika. Kaž máme nůvošči okovo busa do Budišina na skadžovanku, to vám net kvěšči dajome.

0: Kukuřicyňa.
1: Kristina Klimová z Dešna ako znajome ze Sarskeho muzea Hove Mišče, žošio kuratorka svýši žínca svoj píš a šešťasete bostak. Cvonky kupky Sarska námša jej učobne gratulujú ako teke Spichovenského tovaristva Domunískeho muzea Dešne. Strovie, mec a derimeše žuci jej gratulante za všiduce živenské leto a kradu jasove bostakov svýžin. V kresu ľubeje famí a steje dostanja ešte vesobinskú gratuláciu a to vet Gregora Klima.
2: Jo, vet sebe je familie smijome ši pestru Vyšinca, vet tvojich enkel Žiši, Marta a Janoša, Katareš se Žinca, vet podňa juža na ten tykajn sviaselitej, vet muskigo Marko, přírodne je žuky Katarine, vet ľubých přispojšpných stešná z Ronigo, z Görne, Vúžica a Balinja. Žecime ši šukne napšadu jedernosť robotu a ešte viele, viele zajemných projektov a ústajencov z Sarskom muzeu, za to nic převiele stresa a se vie přece ľubej Ketze a pielne kure.
1: Katarina Šejcojc zohoze, abo Katka, ako kni teke gronje svýši žínca svoj jadnosti narodne žen, starejšej Diana a René jej učobne gratulirujote a my se ľubem pastroveniam přizamkňome. Šo dobre ježicime do pšichoda a aby se ježicenia doponili.